pán, pane môj, ty si na trúnu. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane môj.

Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu,

0: Vy jste žil ve světě, kde byl démon alkoholu, různé věci, které člověka obelhávají, protože mu dávají jakýsi falešný pocit svobody, ale v důsledku je člověk vlastně víc a víc svázaný. Co byl ten vlastní moment, který vás přesvědčil, že tedy nejste svobodný a že potřebujete skutečně vysvobodit z těchto věcí?
1: No, první řadě jsem zjistil, že opravdu tím životem je velmi špatně, že jo. Má rodina s tím trpěla, protože manželka se starala o děti a já jsem byl neustále v restauracích s kamarádama, že jo. A tak nějak prostě jsem ten svůj život prohýřil. Velký zvrat nastal právě, když moje manželka tragicky zahynula, tak jsem si uvědomil, že co jsem nejvíc ztratil v životě, že jsem ztratil krásnou a velmi milující manželku a moje děti ztratili matku. A já jsem, myslím, že jsem byl to příčinou, když ta tragédie se stala bez mé přítomnosti. Ale uvědomil jsem si, že musím žít jiným životem a že to musím prostě tak nějak jí vrátit tam, kde je, a prostě jsem řekl si jasně, že musím se z tohleto vymanit. Ono mi to trvalo, dá se říct, než jsem přišel tady do toho sboru, tak kolem jednoho roku, kdy jsem chodil kolem té kazatelny v Táborské ulici, protože já jsem se prakticky narodil na Hlávkové ulici, což je tak 50 metrů od této kazatelny. A už v roce 45, když jsme sem přišli z Prahy, tak člověk začíná chápat tak nějak v těch 6 letech, tak od 6 letech už jsem viděl, že je tam prostě tento sbor, baptistická církev. Pro zajímavost vám ještě řeknu, pocházím z církevní rodiny, moje rodiče byli církve založený, ale byli v Českobratrské církvi, která byla tady u nás tady faši, ale pak se to zrušilo všechno. Tak já už jsem tenkrát tam s maminkou docházel. Ještě vám řeknu takovou zajímavou příhodu. Já jsem se upíral vždycky k Bohu tak nějak, ale nedával jsem to nějak veřejně na jeho. Že? A vzpomínám si jenom takovou krásnou příhodu, kterou vám teda řeknu. Já když jsem byl tady v Hlávkové škole, ten kousek naproti tomu baráku a kousek je to od té naší církve, tak jsem tenkrát, protože jsem už ve škole byl takový, bych to řekl slušně, no, nepořádný a zlobil jsem, řekneme to takhle. No. A já jsem k konci školního roku, bylo to v té páté třídě, protože byla základka, měl dostat dvojku schování. A představte si, že jsem před rozdáním tého vysvědčení šel tady do té církve, tam, kde je ten zbor. Klekl jsem si tam na schody a prosil jsem Pána Boha, abych tu dvojku nedostal, protože táta by mě přizabil. Už mi měl dost, no. Maminka chudák tady jenom plakala. A nevěřte tomu, a nebo věřte, při rozdání vysvědčení jsem koukal do kolonky z mravu a měl jsem tam jedničku. Ještě předtím, než jsem sem přišel, tak minimálně rok dala mě velký vliv sestra Jarmila Paťová, protože jednak jsme spolu dělali v kanceláři leta letoucí a pak jsme se jako osoba, jako 20 let jsme se neviděli a ona viděla, jak jsem na tom tak nějak špatně, tak po té tragédii tak za mnou přišla a řekla mi, abych šel sem do té církve, že tady určitě se jako prostě mě tak nějak duševně uleví. No a můžu vám říct, že jsem rok mi to trvalo, než jsem našel odvahu, kterou jsem prostě, tu odvahu to si jdete představit, jo. To prostě není, to je jednoduchý. Odvážný jsem byl v jiných věcech, co si budem povídat, jo. Ale tohle to bylo něco jiného. A jak jsem minimálně chodil, tak ten rok jsem se nemohl odvážit tam přijít mezi, teď jsem neviděl, jak mě přijmou, jo, jaký mezi sebe. No, tak najednou si jednou

0: říkám, musím prostě, musím sebrat tu odvahu, musím tam jít. Tak jednu neděli jsem se obleknul, že, do svátečního obleku. Přišel jsem tam do toho sboru a tak jsem se tam plazil až do toho předposledního místečka, aby mě nikdo nevěděl. A seděl jsem tam a jenom jsem prostě se díval a poslouchal a byl jsem stoupně fascinovaný, protože kázání bratr kazatele mělo naprostý smysl, mělo pravdu, mělo pokoru a to všechno, co říkal, tak to prostě v tom světě tak a v tom životě mým tak je. A pak se mě zaujaly ty nádherné písně, které zpívali sbory a ty boží vlně. Bylo něco nádherného. No, když skončilo to první, ten burmýský kámen, že jo, tak najednou ty věřící, co tam jsou, byli, přicházeli ke mně, protože spoustu lidí mě znalo, já jsem tady od roku 45, fakticky jsem se tady narodil, že jo. A teď mě vlítali a prostě tak nějak, bylo to něco nádherného, já jsem poznal něco úplně jiného, úplně jinou společnost, úplně něco jiného. Takže vám říkám, jsem se pohybal na hraně prostě mezi společností, mezi alkoholem, že, mezi různým takovým tým karty a tak dále a všechno dokola, ale teď jsem úplně vyžasnul, jaký jsou tam lidi. Takže já už tam docházím, sem k nám, prakticky teď to bude 3 roky. No, můžu vám říct, 2 roky mi trvalo, než jsem, protože se vždycky modlíme, že jo, tak 2 roky mi trvalo, než jsem se našel tu odvahu, že stanu a pomodlím se před bratrem kazatelem, že před Pánem Bohem, že jo, a před věřícíma, tak mi to trvalo 2 roky, pak jsem se mi dal jednu odvahu a pomodlil jsem se prostě za moji rodinu a za ženu a, no a za děti. No a pak už jsem se začal a modlím se pro tečka. Chci ještě říct jednu věc. Mě strašně utrdila prostě ta církev a tady ty krásný, nádherný lidi. V tom já jsem dostal, já už mám 3 bypassy, že jo. Já už mám budíka, takzvaný ten přístroj, že jo. A představte si, když už jsem chodil do toho sboru, tak já jsem dostal další infarkt, už 3. Nebo tak, kdy už mi nedávali, když jsem se potom za 4 dny probudil, tak už mi nedávali, mi říkali, že už mi nedávají nějakou naději, ale prostě Pán Boh, viděl jsem, že Pán Boh mi pomohl. No a pak jsem viděl tu bratrkazatel, já jsem ležel v Chebu, 2 trkazatel, 2krát, že jo, teď rodina Paďů, rodina Němejců, že jo, rodina, prostě za mnou přijeli do toho Chebu, že jo, pozbuzovali mi, tady se za mě modlili, tak jsem byl z toho úplně jako šokovaný, říkám to, jsem nikdy nezažil, jo, tohle, takovouhle prostě starost prostě o toho člověka, to jsem si říkal to. Takže já prostě ještě, já to pořád ještě nebudu asi docenit a pořád ve mně se něco stalo, něco se ve mně zlomilo a jsem úplně jiný, to říká i moje rodina, jo, moje děti, moje prostě vnoučata říkají, tati a dědečku, že jo, ty jsi se tak změnil, Pán Bůh tě tak změnil a jsem říkal, věř se tomu, že jo, a představte si, že ten můj vnouček, ten Kubíček, uvěřil taky. Když sem přijede moje rodina, tak pravidelně s mojí snachou, že jo, a s Kubíčkem chodíme sem prostě taky na tohleto, na tu bohoslužbu. Takže asi to má nějaký vliv, že jo, ten Pán Bůh opravdu asi je v Bohu, asi, ale určitě je všemocný. No a největší, nejkrásnější den, to vám řeknám úplně otevřeně, byl křest. Asi po 2 letech, no po 2,5 letech, tak nějak mi bratr kazatel řekl, že by se měl tak pochřtít. No, můžu vám říct, že se mi podlomily nohy, protože ten křest by se dělal tady poprvně, tý nový kazatelně. Křest by měl být tu ponoření do vody. Takže jsme chodili za ně ještě se 2 s manželama Petrákovýma a tak jsem chodil na biblické hodiny, kde mi oni pomáhali. Bratr kazatel, a tak jsme absolvovali několik biblických těch hodin, že jo? No, pak nastal ten den, kdy se nejdřív podávalo svědectví. Můžu vám říct, že protože jsem na tom fakt byl zdravotně moc špatně, tak bratr kazatel mi dal 3 možnosti. Buď to svědectví řeknu tak, že budu sedět a budu mít mikrofon, to znamená tady ve sboru. Druhá možnost je, to za mě kdo přečte, a 3. možnost, že půjdu před mikrofon a řeknu to všem. Do poslední chvíle, když to říkal bratr kazatel, jsem se normálně nevěděl, co si vyberu. Ale můžu vám říct, zajímavé, že jsem dostal takovou inspiraci, předtím přednášel malý Adámek. Musel jsem, že pochopit, on má tak dlouhý monology, že si říkám, to snadní možná, jak si to může ten chlapec zapamatovat. Jo? A představte si, že on, když mi to ten bratr kazatel, tak já jsem si na něj vzpomněl, říkám, no prostě nemůžu se takhle nechat zahambit. Tak jsem se rozhodl, že půjdu prostě před ten mikrofon. Měl jsem to samozřejmě napsaný, že jo, takže... No, ale bylo mi teda... Nebylo to lehký. Nebylo to lehký. Pak jsem ještě po tom křtu teda si sednul a byl jsem z toho nějaký úplně mimo a tam jsem mu mě postel, přijezli mi vodu. Takže tohle to dopadlo. A pak přišel samotný křest. Bratr kazatel byl u mě, že jo, přijezli mi roucho, to bylo malý, tak si říkám, no to bude asi malér, protože najednou co se stane. A teď to ponoření, to jsem měl problémy, protože jsem se bál, že si mi vůbec bratr kazatel unese, aby se neutopil, co si budem povídat. Tak to říkám, jak to je. A já jsem si vybral k sobě, byl mi napnuto, že mi takovýho pomocníka, no sekundanta, jak se říká ve sportu. A já si vybral bratra Žohu. No a tam byl bratr kazatel, že jo, ten bratr Žoha, manželka bratr kazatele a teď ještě ty dva manžele, jo. Říkám to otevřeně, kdyby tam nebyl, jak to nezvládnu vůbec. Nezvládl bych to, já jsem se nemohl ani slíknout. Na to ještě přiknul to a pak se mi to teda pořádal za pomoci toho bratra Žohy. Já jsem si řekl, že půjdu první. Poprosil jsem bratr kazatele, vyšel první. Všichni utěšovali, ale problém byl v tom taky, že jsem si musel sunat brýle a jsem měl bohužel strach tam mít po těch schodech a měl jsem strach, aby to nezakop. Jo. On to jako byl dost, tak jsem pomaličku. No a teď jsem přišel té vody, že a teď byl ten proslov bratr kazatel měl, tak já jsem to byl moc už potom, tak teď jsem se měl strach z toho, tak té vody, že jo. A bratr kazatel mi říká, si věřím v Pána Boha. Já říkám, ano, uvěřil jsem, budu mu sloužit a nic se nestalo, bylo to v pořádku. A pak jsem šel zpátky, ale ta nervozita najednou, ne, že by na mě spadlo, teď jsem měl takový problém, to všechno mokrý, co jsem měl na sobě sundat, to nemohl sundat vůbec. Tak mi museli pomoct, říkám znova, Pán Bůh a tyhle ty všichni mi prostě tak pomohli, že já bych to nezvládl, bych to nezvládl. No, skončilo to, pak bylo to krásný, tady jsme ještě tam klečeli a teď spousty těch, prostě tady těch bratů, sester a ty dva kazatele, myslím, ze Žadce, no tam nám jako přišli. Tak to mě, to jsem byl hrozně, to mě hrozně, proto říkám, to byl pro mě nejkrásnější den, vím, že tě takový jsem prostě nikdy nezažil, jo. A něco nádherného, a proto říkám zodpovědně a bez nějakého toho, že jsem opravdu uvěřil a myslím si, že nikdy není pozdě, mě 70 let, myslím, že nikdy není pozdě, aby se mohl člověk napravit.
1: O Češích se říká, že je to jeden z nejateističtějších států světa, ale zdá se mi, že mnoho lidí má nějakou zkušenost s nějakým duchovnem a slovo Bůh je velmi frekventované. Křesťanství se opírá o Ježíše Krista. Tak můžeme ještě v tom vyprávění vypíchnout osobu Ježíše Krista, jak jste poznal jeho, nebo smířil se s tím jeho posláním. Jakou roli hraje ve vašem životě?
0: Já vám ještě řeknu jednu takovou. Já z těch mojich všech přátel, co jsem měl, a taky jsem je ztratil některý tady tím, že jsem se dal na víru, tak spousty, naprosto všichni jsou ateisté. Ale můžu vám říct na rovinu, že když je nejhůř, hlavně po zdravotní stránce, tak všichni se obrací k Pánu Bohu. Vím spásu prostě. A to jsem já i viděl, že jiná cesta nevede k tomu a uvěřil jsem spásu Pana Boha, Pana Ježíše Krista. A proto ty ateisti, říkám znova, když potom přijde nemoc nebo něco, obrací se k Pánu Bohu a prosí o pomoc, i když celý život si nespomněli nebo i ho uráželi. Ale já vám říkám na rovinu, měl jsem už několik takových debat a vždycky jsem říkal, Pána Boha neurážejte, nesmějte se mu, nevíte, co se stane. A tímhletím jsem přišel do přátel, ale to potom zjišťujete, že to vlastně přátelé nejsou. Že? Tak ty moji kamarádi, všichni to nemůžu pochopit, ale já absolutně vždycky to okamžitě se mu hlásím a odpovídám, že oni se mě ptají na různý ten křest, jak jsem tohleto, že jo, tak jim to vysvětluju, proč a tohle. Já mám úplně v té duši takový, to si žiju, prostě jsem klidnější a když jsem přijdu, to zase těším, když jsem přijdu do toho sboru, tak jsou tady úplně, to je jiný svět, prostě úplně jiný lidi. To jsem prostě nepoznal a bych bez toho nemohl žít, jo. I když ta tragédie, co se stala, ty deprese jsou, ale už nejsou tak obrovský. Jo. A tady v tom mi hrozně pomáhají tady ty bratr kazatel, že jo, ten prostě se mnou hovoří a jako se všemi, že jo, nejenom se mnou, že jo. A mi to hrozně pomohlo. A jsem rád, že jsem tady, a jsem rád, že jsem uvěřil, věřte mi.
1: Když nás Bůh zve skrze svého syna do svého království, tak na jedné straně je hotovo, jsme spaseni, ale na druhé straně nás čeká, a to navzdory věku, ta boží škola. Co vás pán Bůh skrze svého syna teď učí?
0: No tak v první řadě to, abych se vůbec choval jinak, že jo? To znamená ke svým přátelům, které mám, a snažil se prostě ten svůj život úplně změnit. V prvé řadě jsem přestal s alkoholem, naprosto. Je to prostě démon, jak se to říká, je to pravda. Moje teď největší prostě radost je z dětí, že jo, a z vnoučat. A tam se snažím, mluvíme spolu takhle, i křesťanský lásce a to, o tom všem. A moje nevěsta, že jo, nebo prostě moje snacha, ta je evangelicky založená, je z evangelického prostě vyznání, ale ze Slovenska, ze Žiliny, a takže my spolu jsme tady byli. Moje dcera, když přijela z Austrálie, tak s klukama jsme tady taky byli, ale ještě v tom starší. Jak se snažila, říkám vám znova, je to změn zase v chování, ale to musí posoudit jiný, že to já nemůžu posoudit takhle to jiný, ale já si myslím, že se změnil v chování, že jsem se prostě už nejsem takový obhloubej, jak se říká, takový prostě, že jsem lítal všude, kde se dalo. To mě hrozně změnilo, prostě jsem si říkal, tohle to nemůžeš dělat a musíš, prostě musíš se na tu, prostě na tu boží vlnu dát, to není možný. A když vidím v tom sboru, jak ty lidi jsou k sobě, prostě jak mají sobě úctu, jak mají rádi. A hlavně ta závist prostě není to, protože já opravdu jsem zažil v té mojí společnosti závist, že jo, a hlavně když prostě šlo o peníze a tak dále, že jo. Takže věřím tomu, že ten pán Bůh prostě má obrovskou moc.

Kto se asi komu stratil? 2. Samuelova, 21. verš. Za dnů Davidových byl hlad, po 3 roky za sebou. David tedy vyhledal Hospodinovu tvář. A Hospodin řekl. Davidovi nestačila plochá doba bez válek, Amnonův pád do krvesmilstva, vzpoura jeho dětí, kdy v podstatě nevládl a neučinil žádná opatření a vládl-li tak špatně a jen v tom, v čem musel. A pak následovala občanská válka za Abšalomova povstání. Ale ani to nepřimělo Davida hledat Boha jako na začátku, až hlad národa a těžké okolnosti. Vlastně od toho pádu s Batšebou v 11. kapitole se to táhne 10 kapitol. A usvědčení prorokem Nátanem ve 12. kapitole, po kterém následovalo pokání, a taky z té doby pochází Žalm 32 a 51. Tam se stalo něco velmi závažného. David se sice obnovil, vrátil se do úřadu, dal do pořádku všechny svoje hříchy před národem, ale něco podstatného ztratil. Ten pravidelný život s Hospodinem, kdy se ve dne v noci v něm modlil jeho duch s Božím duchem a kudy chodil, tudy byl vedený a zpíval a měl to, čemu se říká Pánova tvář. Úřad a dary Davidovi zůstaly, ale od 11. kapitoly se vlastně táhne ten problém jeho hříchu, který měl nedozírné následky. Nikdo to neviděl, že David nemá celé srdce v tom následování Boha. Navenek se to přeci opravilo. Ale realita prozradila. Davidovi došlo, že Hospodin ho hledá, když on nehledá jeho, a že k němu Hospodin nebude chodit na návštěvy ke trůnu královskému, že on, velký král Izraele, se bude muset laskavě zvednout a hledat toho Hospodina na trůnu. A mezi tím plochým obdobím plynula léta. Ve 12. kapitole se narodí Šalamoun a ten už nevidí svého otce pravidelně hledat Boha. A vidí ho dělat jenom to, co se musí. A Šalamoun pak taky roste v moudrosti a dostane darů, že jich má tolik, že je sotva unese a Hospodin neželí svých darů, on je ponechá. Ale má to jednu vadu. Nenaučí se pravidelně hledat Hospodina. A jedna velká modlitba při posvěcení chrámu to nezachránila. A Šalamoun žije z té moudrosti, z darů, ale postupně se ten život vzdaluje Hospodinu a žije od pasu dolů pro svoje princezny a ženiny, neodolá pokušení všechno moci, když mu Bůh dopřeje světské moci. Jedno tomu ale chybí. Neumí vyhledat Hospodinovu tvář a dostat se k tomu, co bude on, velký Bůh, hovořit na všechny ty podivné kroky. To není legrace, když jeden vypadne z toho pravidelného obecenství s Bohem a občasné opravy z Boží milosti a požehnaná vnější služba to nezachrání. Těžko se to vrací zpět, kde to bylo. Časem se to projeví, že ti Pán už nemůže říct, co si o tobě myslí, co máš změnit, co opustit, co podržet a v čem se vrátit, co pevně uchopit, kam jít a kam nejít. A to se nedozvíš ani z darů ducha,
když chybí ta elementární blízkost a přímost Pánovi tváře, kde jsi takzvaně na čistém s Bohem a duch pravdy to nějak podepisuje v tobě. Začneš se pak modlit na veřejnosti a slova a rétorika se až tak nezměnila, ale ta pravost se cítí. Ty se o ní můžeš opřít a ostatní nemusí pochybovat o pravosti tvého citového rozpoložení při modlitbě, kterým se nic nenahrazuje. Často se totiž to modlitební vákuum nahrazuje větším a efektnějším prožitím a i to se dá nějak vyčíst, že onen dotyčný už dlouho s Bohem osobně nemluvil, jeho duch je slabý a city o to silnější a neadekvátně nahrazují tu slabou boží přítomnost. To má svoje rizika. Přenesení duchovního života do oblasti citů vede k rozkolísanému životu, k jedné nestálosti. A to není moc dobré, když se jednou pláče a pak zase hněvá, pak zase skáče. Jednou se křičí v zoufalství směrem k Bohu, jednou oslavně a následně v převaze směrem k manželce, jak na psa. Když se vyřizují emocionálně účty s lidmi a zatím jsou velké slzy pokání a slabé omluvy a žádná změna, pak se toho lidé začnou bát a visí nad tím otazník, co je to za podivnou směsici kalné vody, kterou by měli vypít, když se jim to podává v rámci duchovní služby. A řekni mi, kdy není čas se zastavit a neřídit se životem a službou a okolnostmi jako mezinárodní rychlík a vyhledat Pánovou tvář, aby on něco řekl, z čeho se pak žije a co zůstane jako trvalá změna někde v hloubce srdce a osobnosti a duchu člověka, odkud potom převládne duch boží ve mně postupně ducha, duši i tělo.

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Už víš, proč seš tady, už víš, proč tady stojíš, už víš, jaký máš smysl, nebo ses tu jen tak vyskytl, už máš svou jistou metu, vidíš už z dálky svého štěstí siluetu, nebo chceš jen tak tiše světem proplout, bez problémů v klidu si žít. Možná si říkáš, už není jiná cesta. Jedna věc je však jistá, že taky ty potřebuješ Krista. On může změnit i tvůj život.

Teď máš svou šanci a možná je poslední. Záleží na tobě, jenom na tvém rozhodnutí. Není moc času, jen tvá je volba.

přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. A chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno,

pracujete a obtížení ste a ja vám odpočinutí dám a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.

před tvým majestátem, skláním se před tvou velkou mocí, chválím tě ve tvém duchu svatém, ve jménu Ježíš ve dne v noci.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, pořád budu doufat.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu. Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

milost. Galackým 6. kapitola 18. verš. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem, bratři. Tělo se totiž může mít zle od nemoci. Duše může mít deprese z kdečeho, když je milost s duchem člověka, tak to neodezní v deštivém počasí, nebo když se zkazí nálada, nebo když jdou okolnosti proti plánu, když tělo stárne a chřadne. Ale Boží duch, který přebývá po znovu zrození v duchu člověka, ten se nemění. Apoštol Pavel to měl na sobě vyzkoušené, proto napsal tu poslední větu. Bylo to teprv v 50. letech prvního století, sotva 20 let po ukřižování Ježíše, a už se tomu zlému podařilo zastřít evangelium milosti vsunutými požadavky starého zákona, lidského výkonu, bez kterého je prý milost Boží nefunkční. Milost je ale milost a ta se nedává za zásluhy. Pavel, který znal ten nadlidský výkon a požadavky zákona na vlastní kůži, dobře věděl, že bez milosti k Bohu neudělal ani krok, jen se stal naopak Božím nepřítelem. A tak to Galaťanům hlásal od prvního do posledního verše. Sotva se v tom listu představil, už mluvil o milosti, to je Galackým 1. kapitola 3. a 4. verš. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jak jsi na tom ty? Nemáš Kristovu milost zastřenou? A září ještě tak jasně jako ten první den, kdy tě přijal na milost? Komu září Ježíš a jeho milost, z milosti žije a milost nese těm druhým a má s nimi milost. Komu ale září požadavky na křesťanský život, na cestu posvěcení a požadavky na učednický a služebný život, pak to bude také šířit jako zákon. Bude to viset nad ním i nad těmi druhými, komu to ponese. A nakonec jej to dovede k tomu, že bude na cestě následování Ježíše Krista důležitější on sám a jeho cesta než Ježíš. Přitom je potřeba žít v posvěcení, v požadavcích nové smlouvy, v učednické vydanosti. Jenže na to nestačíš upřímně co 5 minut a když budeš opravdový k sobě i před Bohem, tak to budeš vědět. A pokud na to chvílemi stačíš, tak to jen proto, že Duch Svatý v tobě ti k tomu dává sílu. Milost má jednu zvláštní vlastnost. Přitahuje k Bohu. Dává radost ze života a když se všechny požadavky plní třeba jen ze třetiny, tak nad svědomím nevisí meč zákona, ale milost a radost, že vůbec něco z toho jsem dnes schopen žít a zítra mě dobrý Otec v nebi dovede zase o krok dál. Milost dává sílu začít 365krát v roce znovu. Nech zazářit jeho milost v tobě. Jak se to dělá? Postav se jako syn, jako Boží dítě a pohledni do Ježíšovy tváře a tam uvidíš, že všechno máš jen z milosti, svoje danosti, zásadovost, stálost, pokoj, Duchem Svatým ujištěné čisté svědomí. A chvíli jen tak pomlč a neslibuj svoje polepšení,
a co bys všechno chtěl pro Boha na světě ještě udělat. A čím víc požehnaně sloužíš, tím častěji to dělej. Pro sluhy je výplata a hodnocení zaměstnanců. Milost je pro děti, pro syny. A podívej se na to, co on pro tebe udělal. A pak ti bude tak malé a nepatrné to, co mu vůbec vracíš zpátky. Někdy se vyplatí složité principy a termíny maximálně zjednodušit. Tak včera sekal můj starší syn zahradu po týdnu, kdy nebyl doma, a pořádal tábor pro děti. Malý vnuk David, kterému nejsou ještě 3 roky, si vzal gumovky, bundu, čepici a celou dobu chodil s tátou za ruku po zahradě. Spíše vlál za otcem a za sekačkou. Občas se přidržel madla a byl šťastný, že může být s otcem. A když dokončili práci, zeptal jsem se ho jen tak mimochodem, že jsem ho viděl, jak seče s tatínkem zahradu. On se na mě podíval, očička mu zazářily a pravil velmi úsporným slovníkem opravdového muže. Jo. Tak asi tak nějak ve skutečnosti působí při pohledu zhora naše heroické výkony na půdě Božího království a na jeho vinici. On se zhora usmívá a nechá nás při té radosti, že jsme to udělali my. Hlavně, že je posekáno a důležité rostliny, které byly obsahem té zahrady, zůstaly z většiny ještě stát na svých původních místech.

Jak interpretovat žalm 91? Nedogmatický úvod. Ať jsem se tomu bránil, tento text je reflexí na vyhlášení pandemie. Pro někoho mohu být cynikem, ale stále odmítám propadat panice a strachu. I když před nedávnem jsem sledoval asi 2 hodiny ČT24. Televizi nemám, ale toto je online zdarma dostupné. A najednou jsem pocítil, že z toho jde tíseň. Dokonce jsem přitom pociťoval příznaky nemoci. Začal jsem se ten den měřit a má teplota se jednou dostala mírně nad 36 stupňů. Jsem po své matce studenokrevný živočich a mám stabilně okolo 35,8. V jednu chvíli jsem měl nutkání zakašlat. Když jsem na to zapomněl, žádný kašel se nedostavil. Pak mne začaly bolet stehenní svaly. No jo, když člověk sedí celý den u počítače pokroucen v tureckém posedu, s chodidly pod hýžděmi, aby se to pnutí po pár hodinách takového sezení neprojevilo. Uvědomil jsem si, že mne vlastně při takovémto vysedávání u počítače boleli vždy. Jen jsem to nevnímal. Jelikož mám občas sklon k úzkostem a vím to o sobě, musím s tím jednat. Před 2 týdny jsem byl na pravidelné kontrole krevního obrazu. Lékařka chtěla vědět, co užívám a zda jsem sportovec. Když zjistila, že nejsem sportovec a ani nic neužívám, po 50 prý většina lidí něco bere. Bylo jí divné, že mám všechny hodnoty v normálu. Uvědomuji si proto, že některé symptomy vznikají v mysli, nikoliv v těle. Přesto počítám s tím, že je možné, že nakonec onemocním. Bude mi možná týden zle a pak to odezní. Nebo také ne a budu mít plicní komplikace. Nic horšího nebo lepšího, než zemřít, mne stejně potkat nemůže. Tomu neuteče nikdo a je to pro nás křesťany blahoslavená naděje, kdy budeme navždy se svým pánem. Vím, existuje obava o partnera, děti, staré rodiče, chronicky nemocné členy domácnosti a zejména o ty, kdo nejsou smíření s Bohem. Ale kdy jindy by se měla projevit naše důvěra Bohu než nyní? Důležité je, že jednou mne čeká věčnost a vím, že zcela vše má Bůh pod svojí kontrolou a já mu mohu věřit a spoléhat se na něho, že mne povede, že má z každé krize připravené východisko. Mnohokrát v životě jsem to neudělal a vždy jsem pak zjistil, že mé přístrachy byly zbytečné. Spíše než viru se ale obávám toho, co přijde poté. Vlády si vyzkoušely, že pro své zdraví se lidé dobrovolně vzdají své svobody a ještě budou volat po zpřísnění. Co když někoho z EU, která nyní těžce nese manifestaci státní suverenity ve formě ochrany hranic, napadne jako prevenci zrušit třeba hotovost, aby byl přehled o potřebách obyvatel, nebo zavést onen pověstný čip, aby měla pro dobro všech kontrolu nad naším pohybem? Co když bude jednou třeba možné zrušit křesťanská shromáždění jako prevenci další již fiktivní epidemie? Rozumějte, když jsem sledoval členy vlády, jsem přesvědčen, že dělají, co umí. Věřím jim a respektuji jejich rozhodnutí. Nic nezlehčuji. Kvůli druhým a jejich pocitu bezpečí
si také beru respirátor, když jdu ven. Jeden, už steřelý, jsem našel ještě z doby, když jsem prováděl klinická hodnocení s nebezpečnými látkami. Pochybuji, že po tak dlouhé době filtruje viry. Máme s manželkou nyní částečný home office a syn je školák, takže jsme nyní spolu. Protože se máme moc rádi, nemáme potřebu od sebe utíkat ani se izolovat. Maximálně toho využíváme. Začal jsem si každý den večer připravovat kázání a máme doma malý rodinný sbor. Měli jsme ho vždy, ale bývalo to hektické. Máme kazatele, hudebníka a jednoho účastníka. Skoro je mi až líto, že to jednou skončí. Žalm 91. Nyní k samotnému textu Bible. Tu a tam se lidstvo v historii dostává do situací, kdy na celé národy dopadá strach, tíseň. A Božímu lidu může být útěchou Boží slovo. Neznám jiný tak trefný úryvek písma, který by zdánlivě pasoval do dnešní situace jako Žalm 91. Ocituji zde prvních 10 veršů. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří z houbu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Jelikož v sobě nezapřu apologetu, zmíním 3 podle mne nesprávné výklady, které jsem vyčetl na internetu. Některé skupiny věřících tvrdí, že stačí jen uvěřit, že se mi pohromy vyhnou a oni se mi opravdu vyhnou. Nic než víra se nepřipouští a jakákoliv pochybnost může narušit magickou ochranu těchto veršů nad naším životem. Kdo bude pochybovat, skončí jako Job, na kterého přišlo to, čeho se obával. Nejen, že je to exegetický faul, ale pokud by to byla pravda a opravdu na mne přišly věci, kterých jsem se v minulosti lekal, byl bych již řadu let mrtvý. Ale nebudu se nyní zabývat chybností tohoto výkladu. Zmíním ji v závěru. Další skupina věřících tvrdí, že Biblii je sice třeba brát doslova, ovšem krom veršů, které popisují možnost zázraků pro dnešek. Ty se buď alegorizují, nebo je rovnou odkládají do muzea. Tak se tito lidé spolehlivě zbaví mnoha zaslíbení a nadějí, které písmo dodnes zaslibuje. Třetí skupina jsou často vzdělaní a školení skeptici, kteří vynakládají spoustu energie na to, aby relativizovali téměř všechny zcela zřejmé biblické výpovědi. Dva příslušníci této skupiny se obvykle shodnou jen na tom, že se téměř na ničem neshodnou.
Existuje správny výklad? Je tedy nejaký správny výklad? Pokud bych řekl, že ano a že ho zastávám já, vyslovil bych něco, o čem nejsem přesvědčen. Věřím sice v neomylnost písma, ale zcela zásadně zpochybňuji neomylnost svého výkladu. Proto si zde pouze dovolím nabídnout svůj pohled. Tedy, tento žalm je zaslíbením, zcela konkrétním, ale každé zaslíbení má určité podmínky, které popírají jeho univerzálnost. Není to magické slovo, to žalm je zaslíbením, zcela konkrétním, ale každé zaslíbení má určité podmínky, které popírají jeho univerzálnost. Není to magické slovo, kterému stačí jen věřit.

konkrétním čase. Ale zdaleka ne všechny se v mém životě naplnily. Někdy skutečně proto, že jsem jim neuvěřil, ale jindy i proto, že jsem nenaplnil podmínky těchto zaslíbení. Jak si tedy zaslíbení přivlastnit? Důležité je pochopit, komu je žalm určen a za jakých okolností zaslíbení platí a co vlastně zaslibuje. Žalm je určen jednoduše těm, kdo bydlí v úkrytu Nejvyššího. Bůh tyto lidi chrání mimo jiné před epidemiemi, které na svět dopadají jako boží soud. Pokusím se ve zkratce tyto tři body probrat. Začnu ale od konce. Boží soud nebo znamení? Je epidemie koronaviru božím soudem? Odlišuje tato epidemie spravedlivé a nespravedlivé? Je možné se jí tudíž vyhnout pokáním? Ušetří pak Bůh spravedlivé? Přiznám se, že věřím, že dnes existuje tisíc a jeden důvod, proč by Bůh okamžitě mohl seslat tvrdý boží soud, začínající od domu božího. Začněme genderismem, homosexualitou, ekologismem, tlačícími se i do církví, falešnými proroctvími, skandály kazatelů, nahrazením svatosti zábavou, odstraněním institutu pokání z evangelia, u nás konkrétně církevní restituce, kurzy alfa, církevní manažerství, konference ohně, Davidovy stánky, oddávání nevěřících řadou kazatelů různých církví, jako biznis. Ale opravdu je tomu tak? Možná teď některé překvapím, ale osobně si nemyslím, že je tato pandemie takovým božím soudem, plynoucím z Žalmu 91. A to jednak proto, že nerozlišuje spravedlivé a své volníky. A jednak si myslím, že v celkové bilanci zahyne mnohem více lidí na jiné nemoci, než na tuto. To ovšem neznamená, že ji nedopustil Bůh, že s ní nemá určitý záměr. Pokud mluvím o tom, že nejde o boží soud, pak jen ve smyslu Žalmu 91 uzříš odplatu, jež stihne své volníky. O čem však jsem nezvratně přesvědčen, že jde o boží znamení. Věřím, že Bůh dává lidem zprávu, že materiální bohatství, lékařská věda ani moderní technologie je nedokážou ochránit. Ukazuje se, že jsou zranitelní. Že globalistická idea babylonské věže multikulturalismu, světa bez hranic a omezení, je ve skutečnosti nebezpečnou iluzí. To se prokazuje bez ohledu na to, kolik lidí nakonec zemře. Myslím, že některé více ohrozí úzkost a panika, než replikace viru v buněčných ribozomech a následná destrukce buněčné membrány. Ukazuje se zde, že lidé pod tlakem si uvědomují nesmyslnost globalizace a unifikace. Znovu zavádějí hranice, mají strach o své starší rodiče. Náhle chápou, že vláda je lidem k dobrému a ne ke zlému. Ale vydrží jim to, až nebezpečí pomine? Co bude následovat? A z toho mám větší obavy než ze samotné epidemie. Ochrana před epidemií. Pokud jde o zhoubné a nebezpečné epidemie, ty skutečně přijdou. Stejně jako hlad, mor a chudoba. Někteří, a k tomu se kloním i já, poukazují, že to, co se nyní děje, je znamením předporodních bolestí.

Řada křesťanů začne ještě intenzivněji očekávat vytržení. Tento scénář by se mi velmi líbil. Jsem však přesvědčen, že Bůh bude ve své milosti chtít církev očistit od toho, co jsem uváděl jako důvod k soudu. Domnívám se, že současná výstraha zjevně stačit nebude. Až odezní, bude zřejmě hůř. Ale křesťané se patrně navrátí k svým nesvatým aktivitám. Budou dále leadershipovat, koučovat, oddávat nevěřící, navazovat přátelství se světem, falešně prorokovat a vyhledávat zábavu. Věřím, že mnozí se budou dokonce ještě dychtivěji snažit tyto věci obhajovat z písma. To však povede k tomu, že jednou bude ještě a doopravdy hůř. Jak jen rozumím písmu, nejprve Pán Bůh upoutává pozornost lidstva mírnějšími výstrahami a soudy, které vedou k očištění a posvěcení jeho lidu. A pak udeří mnohem mocněji. A poté se projevuje rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, přičemž nekající křesťan bude souzen mnohem přísněji, než nezná Boh. Jednou z forem těchto soudů je právě morová epidemie, popsaná v Žalmu 91. Co je to mor? Nechci se nyní pouštět do hebrejské exegeze, ale slovo mor je v hebrejské Bibli zmíněno několikrát. A pokud vím, písmo proti němu nenabízí žádné lékařství, jelikož jej považuje za boží soud. Dnes již víme, že mor způsobuje bakterie Yersinia pestis, která způsobila nejméně 3 světové pandemie s nadpoloviční smrtností. Dnes se dá tento druh moru léčit řadou antibiotik, inhibujících syntézu bakteriální stěny. V biblických dobách však šlo o zákeřné a fatální onemocnění. Ačkoliv v hebrejštině dávám obvykle přednost ekumenickému překladu, v řečtině zase kralickému. Kraličtí zde podle mne výstižněji překládají. Nebudeš se báti nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího. Z toho pro mne plyne, že tato zhouba nahání strach neustále a nelze před strachem uniknout. Šíří se dotykem i vzduchem. A právě zde, kde nepomáhá naprosto nic, Bůh nabízí záchranu před tímto soudem. Ale komu a co dělat, abychom unikli? Komu je žalm určen? To nejpodstatnější jsem si nechal nakonec. Existuje dnes velké množství křesťanů, kteří se utěšují, že jsou omilostnění hříšníci. Modlí se, Pane, děkuji, že mne bídnému stále znovu odpouštíš ty též hříchy. Ve skutečnosti se ale modlí, Bože, děkuji ti, že mohu hřešit a že budu hřešit nadále a ty mi vždy odpustíš. Jsou to znovuzrození křesťané, sledující do noci filmy na YouTube, kteří znají všechna zajímavá kázání a shlédli už kdeco, ale kteří nečtou písmo a nemodlí se. Nemají pak sílu a neustále opakují své chyby. Když jsou před nějakým problémem a mají se spolehnout na Boha, pak volí světské tělesné prostředky. Odpovídají vyhýbavě, neurčitě nebo rovnou zalžou. Kazatelé, kteří si kázání připravují z brožurek pro marketing, evangelisté, kteří zvěstují potěšení a zábavu. Namísto evangelizace
navazují přátelství, místo učednictví vlastním příkladem života nabízejí manuály a vytvářejí sítě svých klonů. A namísto chvály vytváří ubohou hudební produkci, napodobující světové trendy. Tak přesně těmto lidem tento žalm útěchou není. Pokud tito věřící nyní mají strach, je to jenom v pořádku. To je i cílem znamení ve formě předporodních bolestí. Satan také drží ve strachu ze smrti všechny pohany, kteří se smrti celý život vyhýbají. A když vidí svoji smrtelnost, jsou v hrůze sevření křečí. To by ale neměl být náš případ. Uvědomme si, že je to Bůh, kdo dopouští či dokonce plánuje toto znamení. Lhostejno, zda jde o antropozoonózu nebo genetickou manipulaci způsobenou člověkem. Nadevším je Bůh. Znamení není primárně určeno k smrti, ale naopak k životu, tomu věčnému. Když se podíváte na křivky nákaz a smrtnosti, směle můžete říci, to mluví můj Bůh, ukazuje lidem jejich křehkost a dočasnost. Otevírá hříšníkům uši k slyšení evangelia. Jen za minulý týden se mne tři nevěřící lidé z akademické sféry jako křesťana ptali, zda to považují za boží soud. Odpovídal jsem vždy stejně, jako v tomto článku. Je to znamení, které má lidi zastavit i ukázat jim na smrt, která přišla na svět kvůli hříchu. Ne na tu časnou, ale na věčnou, mnohem horší než umírání v tom nejbídnějším asijském slumu na zadušení vlivem oboustranného zápalu plic. Jak vstoupit do zaslíbení? Co tedy dělat, pokud přijdou skutečné epidemie, jako v časech starého Izraele, které kosily až 60% účinností a které vyvolají skutečnou hrůzu a paniku, kdy lidé rozhodně nebudou popíjet v parcích a psát vtipy na internet? Zopakuji nyní to nejpodstatnější. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Obstojí lidé, kteří již zemřeli svým potřebám a veškerou svoji naději upnuli k Bohu. Vědí, že jediný On je vládcem. Dokáží se spolehnout na jeho zaslíbení a nemají strach o to, co budou jíst a pít, kde budou bydlet, ale na prvním místě budou hledat Boží království a jeho spravedlnost. Bude jim lhostejné, kolik dostanou lajků, kolik lidí si poslechne jejich kázání, jak velkou uspořádají konferenci a jaký získají vliv. A mohl bych pokračovat. Přiznám se, že se sám cítím usvědčen, ale zároveň osvobozen těmito nároky. Ale právě tato doba, toto znamení, můžeme chápat jak dar z milosti a požehnání z ruky milostivého Otce, který vydal za věčný život svých dětí svého jediného syna. Můžeme začínat den modlitbou a písmem, nikoli čtením zpráv. Večer, namísto planých diskuzí a sledování internetu, můžeme pořádat rodinné bohoslužby. Je to snadné. Čím si člověk plní mysl, toho nakonec ovládne.
Biblické verše očistí a naplní naši mysl pokojem. Modlitba odevzdání přináší pokoj. A Bůh bude naším útočištěm, hradem přepevným a skálou nezdolatelnou. Neotvírejme svoji mysl panice, jako by Bůh neměl vše pevně pod svojí kontrolou. Pokud se člověk zaměří na svého Spasitele a Pána Ježíše Krista, vše ostatní mu bude přidáno. Budeme svědky o pokoji a pro strach již nezbude místa, ať se stane cokoliv. Bůh naplní každou naší potřebu. Možná nebude maso každý den, pro bohatší nebude dovolená u moře ani každých 10 let nové auto. Ale což to vše člověk nehledá, aby měl pokoj a radost? Ten samý pokoj a radost je však možné obdržet zdarma. Pak si směle přivlastníme i zaslíbení žalmu. Jelikož Bůh ve svých soudech umí smést své volníka, ale zachovat spravedlivého. A i kdybychom měli zemřít, bude to náš zisk.

plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

ty v něm kraluj sám. Vždyť dost už bylo nocí bezesných, jenom tvoje krev smí.

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, v nasledujúcich chvíľach nám slovom poslúži Peter Bača.
1: Bratia a sestry, nevím, možná, když se zeptám na jedno lidové rčení, možná byste to nečekali, že zkazatelný to zazní, ale vím, proč to říkám. Znáte to lidové rčení dobrá rada nad zlato? Dobrá rada nad zlato. Je tady někdo, kdo to nezná? Dobrá rada nad zlato. Asi i děti, všichni víme, co to znamená, když se někomu řekne, že to dobrá rada nad zlato. Jinými slovy, to znamená, že ta pravá hodná rada v tu danou chvíli mnohdy má větší hodnotu, má větší cenu než samotné zlato. A zlato samozřejmě pro i dnes, když dneska jsou možná diamanty, nevím cokoliv, má nějakou hodnotu. Ale ta dobrá rada je mnohdy i na to zlato. Víte, ale když nad tím člověk přemýšlí, je to krásné řečení, přísloví lidské, ale není to vždycky tak, že každá lidská rada je tak dobrá, aby byla až tak dobrá nad samotné zlato. Ano, jsou některé rady, které nacházíme a slyšíme mnohdy a čteme dokonce i v Božím slově, které jsou rady.